info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
Pulski filmski festival produljio je pozive za prijavu projekata na radionički program Soba autora te na pitching program Filmovi u nastanku, a rok za prijavu je 10. svibnja. Soba autora je radionički program posvećen procesu pisanja scenarija za igrane filmove i serije prema konceptu kreativne suradnje Writers Rooma. Radionica traje 3 dana i održat će se pod mentorstvom redatelja i scenarista Gorana Stankovića i Vladimira Tagića.